0: Tvojte omílené hitovi. Tvojte omílené hitovi.
1: Hey, this is Rihanna.
0: Kanál 77.